No to samo si ja jem, te skuri od hleba to ne zjedzo. Ja mnjem tke zjem, oni skuri zjedzo, pani. To žučić, skont. I ne, so babi nech ljuje to povyžucajo, to všetko na šmietnika, ja to nie. A troške mi je nevystarča tam tých pieniędzy, troche přiskumpo. Nieraz za licho to zubranie, to nieraz troche obdarty chodí, ja ho vidí pán. Ja tež teda potrebujem niečo buče, tak, bo už ráno teda by dožíme.